0: Tak, toto bol priamy Basável.
1: U nás na Rusnákoch šahvarí tí Basável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.

To bolo v časi stanu vojenného. Mama s dítmi boli v Gladušovi. Ja za Sanoka prichodil tak, koli milícia pozvolila, koli sa prepustku di stalo. Ihor, ty už to za to chodíti. Demko ešte nechodil. No i keď dňa zriu, že idú do mňu, to Ihor tak letil strašný po droži tam tej kamenistej i sa strašný bojal, že sa pošpotit chpade. Vertania. Už tivko projdených dorych, už noh bolat, koli sa kúriat hor. A strimaj chyt, a šat na zvlečení obderti jalici. Už sama proša, ani zašľaha put, už spýt ťa nevtíče. Stan, nebože, pizri. Po vutoučení droži, na šapku bilši od kamenia, s projatým klekaňom ňaňu žene gutobisen. Stan, posúchaj. Zvlečená guputy obderta, sumit jalejča.

mě si hladná v čele. Počkám, kým plány dozrejú, domov vrátiš sa z práce. Kým zarobíme na ňu, nech boskou máme viacej. Počkám, kým tráva dorastie,